Okolo polunošt. Radio Nova News predstavia Radiokňahy. Ľubimitevi knihy v radiovariant. Po Radio Nova News.